lick your ice cream. And you can lick my wife.

Zoom Radio.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon rádia a Huči Kuči tance. Apple TV Plus nám představuje nový komediální thriller Maximální potěšení zaručeno. Netflix zase nasadil seriálovou mikrokomedii Carissima a Prime Video se vytasilo s dalším Jackem Ryanem Coast War. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Tak co?

0: Hey, good looking. How you doing?
1: I'm barely treading water.
2: You are so smart and funny and sexy as hell.
3: Yo, coming!
4: Oh my god!
5: This could be fake, a scam.
6: Hello?
7: They kidnapped me. They're gonna kill me.
8: I know it's a scam.
9: Action!
10: Na Apple TV Plus startuje nový komediální thriller s názvem Maximální potěšení zaručeno. Tvůrce David Rosen a režisér David Gordon Green, muž zodpovědný mimo jiné za nedávnou trilogii Michaela Myerse, přináší příběh čerstvě rozvedené matky Pauly, která to se svým novým životem myslí vážně. Jenže místo terapie a knihy o seberozvoji se ocitne až po krk v podezřelém zločinu, vydírání a, no, mládežnickém fotbalu. Přesvědčená, že byla svědkem vraždy, se Paula pustí do vlastního vyšetřování, které hrozí odhalit mnohem větší spiknutí a možná jí i pomůže dát dohromady rozpadlou rodinu a najít sebe samu. Hlavní roli září Tatiana Maslany, kterou fanoušci seriálu dobře znají z kultovního Orphan Black. Po boku jí stojí Jake Johnson, Charlie Hall nebo Mary Bartlett. Maximální potěšení zaručeno najdete ode dneška exkluzivně na Apple TV+.
1: I'm a regular person.
11: Mom!
1: Now I'm caught up in this mess of lies, disappearing bodies. I need to figure out what happened, and I don't know what to do.
12: Have you been otherwise?
13: Hang on. Look, I found Paula's camel.

0: salir una serie nueva en Netflix, mía. Se llama Carísima. Y ya estoy pensando otra. Se va a llamar Baratísima.
1: Na Netflixu startuje argentinská komedie Charisma a za jejím vznikem stojí docela osobní vendeta. Herec a muzikant Julián Cartoon si totiž před lety začal dělat legraci z kamarádek své sestry, napodoboval jejich způsob řeči, styl a influencerské pózy, až z toho vznikla komediální postava Caro Pardiaco, postpopová ikona královna nočního života a hvězda sociálních sítí. Karikatura to byla tak přesná, že si ji argentinský internet zamiloval a Caro se stala kultovním fenoménem. Teď má konečně vlastní seriál. Caro se v něm blíží 30, pořádá večírek svého života a do toho se jí připletel Leo, charismatický blázen s mnoha tvářemi, který všechno pořádně zkomplikuje. 10 mikroepizod argentinské komedie Charisma najdete ode dneška na Netflixu.
0: ¿Cuántos años tenés, Fernanda?
2: Eso no importa.
0: O sea, la onda es ahora ser tipo una más del proletariado. Como ser una más del proletariado.
2: Proletariado.
0: Proletariado. Sí.
3: Čtyři důvody pro DAB.

0: So you leave the CIA, you get yourself a nice civilian job.
1: Are you kidding me?
0: It's good to see you.
2: Na Prime Video dnes přistál film, na který fanoušci špionážních akčňáků čekali 3 roky. Jack Ryan Toma Clancyho je zpět v Ghost War. John Krasinski se znovu ujal role analytika CIA Jacka Ryana, který si myslel, že má svět tajných operací za sebou. Jenže záhadná mezinárodní mise ho velmi rychle přesvědčí o opaku. Když se z utajené akce vyklube smrtelné spiknutí, musí Ryan čelit odpadlické jednotce černých operací a hodinky tikají v reálném čase. Po jeho boku se vracejí osvědčená jména CIA operativec Mike November v podání Michaela Kellyho a legenda zpravodajské komunity James Greer, kterého hraje Wendell Pierce. Novým přírůstkem týmu je pak Sienna Miller jako Rachel Marlowe, britská agentka MI6 s bystrým pohledem a pořádně ostrými lokty. Ghost War je v pořadí 6. filmem celé Jack Ryan ságy a prvním, který přišel přímo na streamingovou platformu bez uvedení v kinech. Krasinski si tentokrát nesedl jen do hereckého křesílka, ale napsal také scénář spolu s Aaronem Ravinem a byl i producentem. Režii svěřil Andrew Bernsteinovi, televiznímu veteránovi, který má za sebou epizody seriálu jako Mad Men, Ozark nebo The Americans, takže žádný zelenáč. Film byl natáčen v Dubaji a Londýně a Krasinski na červeném koberci světové premiéry minulý čtvrtek prozradil, že diváci budou vyděšení, protože tentokrát skutečně ohrožuje i ty postavy, které máme nejraději. Tom Clancy's Jack Ryan Ghost War je ode dneška k dispozici výhradně na Prime Video.
3: Put your hands up. Put them up. Jack Ryan, I'm sure you're about to tell me that you're a civilian.
4: Because I am.
3: What do you know about Starling?
4: Do you mean an unsanctioned black ops team? Specifically designed for psychological warfare, assassinations?
5: I shut it down.

0: Je středa a to znamená jediné, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených novinek v kinech posledních dvou týdnů. Mezi popcornová lákadla patří Mortal Kombat 2, akční fantasy, ve které se šampioni zeměříše vydávají do brutálního turnaje, kde tentokrát čelí nejen sobě navzájem, ale temné síle vládce Shao Kahna. Karl Urban v čele sestavy, fanoušci žánru si přijdou na své. Kdo dává přednost originálnějšímu konceptu, může se v kině zastavit u odpočinkové komedie B-Team na stopě, detektivní záhada z irské farmy, kde jsou hlavními vyšetřovateli ovečky. Zvláštní kombinace, která funguje. Horor Hokum od irského režiséra Damiana McCarthyho diváky bere. Aidan Scott jako spisovatel v odlehlém hostinci na irském venkově, kde se podle místní legendy nikdy nesmí vstoupit do jednoho pokoje. Atmosférická záležitost Husina zaručena. Pro fanoušky výraznějšího kinematografického zážitku je to pak pozitivně hodnocené drama Zmizení Josefa Mengeleho, francouzsko-německá koprodukce Kirila Srebrenikova o nacistickém doktorovi s osvětimi na útěku v Jižní Americe. August Diehl v titulní roli, snímek mapuje Mengeleho skrývání pohledem jeho vlastního syna. Islandská klubovka Co nám zbylo z lásky režiséra Hlinura Palmasona budí rozporuplné recenze. Jedni film milují, druzí mu vyčítají pomalost a absenci děje. Pokud tedy nepatříte k fanouškům severského minimalismu a humoru, volte opatrně. A pro dokumentární fanatiky a rockové fanoušky je v kinech Iron Maiden Burning Ambition, 5 dekád jedné z nejlegendárnějších metalových kapel světa s archivními záběry a rozhovory s Javierem Bardemem, Larsem Ulrichem nebo Chuckem D. Elektrizující jízda pro věrné i pro zvědavce. Na závěr ještě pozitivně hodnocený film pro vaše miniatury. V kinech je animovaná malá Amélie, příběh tříleté holčičky, která věří ve vlastní všemocnost, dokud jí první kousek čokolády nedonutí zamyslet se nad světem jinak. Film měl premiéru v Cannes, byl nominovaný na Oscara i Zlatý globus. Toliko k nejlépe hodnoceným filmům v kinech posledních dvou týdnů. Hopk!
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. This

0: information.
1: Whoa, for this price, I'll tell you whatever you want.
0: I'm looking for a hut.
1: Close for the night. Thank you.
2: Action! Do českých kin vstoupil filmový výlet do galaxie, která je daleko předaleko, Mandalorian a Grogu. John Favreau, tvůrce původního seriálu, režíroval celovečerní příběh o mandaloriánském lovci odměn Dinovi Djarinovi a jeho svěřenci Grogovi. Zlé impérium sice padlo, ale jeho rozprášení vojáci se stále potulují po galaxii a nově vzniklá republika potřebuje pomoc někoho zkušeného. Proto padla volba právě na Dina, legendu ve zbroji. Pedro Pascal se vrací do role, která ho proslavila. Po jeho boku se tentokrát na plátně objeví také Sigourney Weaver a Jeremy Allen White. A jako třešinka na dortu hlasovou roli si zde střihl sám Martin Scorsese, který dabuje ardenijského obchodníka. Režisér, který kdysi označil blockbustery za zábavní parky, se tedy nakonec do té galaxie přeci jen vydal a Star Wars mu to vrátili s vtipem. Mandalorian a Grogu najdete ode dneška v českých kinech díky distribuci Falcon.
0: Before going into harm's way, check your armor. The kid will live centuries beyond me. I won't always be around to protect him.
3: Are you scared? You should be.

0: Make it quick.
1: Dude, give me 1 minute.
2: Do kin můžete vyrazit na nový horor Pasažér norského režiséra Andreje Overdala. Mladý pár čekající miminko se vydá na poslední dobrodružství ve dvou. Půjčí si karavan a vyrazí na bezstarostnou road trip po americkém venkově. Jenže když uprostřed noci zastaví u čerstvé havárie, aby pomohli, přivolají na sebe něco, co by raději nikdy nepotkali. V kempu se dozvědí legendu o pasažérovi děsivém přízraku, který pronásleduje ty, co zastavili na nesprávném místě ve špatnou chvíli. Jenže legendy je lepší nechat být, než je začít prožívat na vlastní kůži. V hlavních rolích se představí Melissa Leo a Lou Lobel. Overdale je v žánru osvědčené jméno, má za sebou třeba Noční můry z temnot nebo Tajemství smrti slečny neznámé, takže napětí v sále budou mít na svědomí zkušené ruce. Na Pasažéra si můžete zajet do kina už dnes díky Cinemart.
3: I saw these on the car last night. Three scratches just like that.
4: You didn't stop, did you?
5: It's something unholy.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
1: Hippie.
2: Why is everyone so old?
3: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
4: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
2: Wait! Mr. Cooper!
5: Na Netflixu dnes startuje nový seriál The Burrows a jeho producenti jsou bratři Duffrové, tedy ti, co stojí za Stranger Things. Tentokrát se ale nevydávají do světa dospívajících, ba naopak. Děj se odehrává v přepichové komunitě pro důchodce uprostřed novomexické pouště, místo, kde zdánlivě nic nechybí a všechno je tak akorát dokonalé. Nový obyvatel Sam Cooper ale brzy zjistí, že za ošetřenými trávníky a poklidnými odpoledni se skrývá něco temného a nadpřirozeného. A protože ho okolí přehlíží jako zmateného starce, musí vzít věci do vlastních rukou spolu s hrstkou sousedů, kteří také příliš nezapadají. Seriál vytvořili Jeffrey Addis a Will Matthews, scénáristé, kteří mají za sebou seriál Dark Crystal Věk odporu. V obsazení se sešla pořádná parta hollywoodských veteránů. Alfred Molina, Gina Davis, Alfred Woodard, Bill Pullman, Clark Peters a Dennis O'Hare. Že jde o seniory v hlavních rolích? Přesně tak, a tenhle tým rozhodně není radno podceňovat. The Burrows, nadpřirozený thriller s kapkou humoru a o tom, že zlatý věk může být pěkně nebezpečný, najdete nyní na Netflixu.
6: I want to fill it with nothing but cocktails and chaos. Since I moved to the Burrows, I started to see things.
7: Run for the shadows in these golden years.
6: Impossible things.
8: How old is that pepper spray, Judy?
9: It's expired 2002. Shit.

0: My si ještě shrneme, co nového dnes přibylo do kin. Největší událostí týdne je bez pochyby Mandalorian a Grogu, první celovečerní film ze světa Star Wars na velkém plátně od dob Skywalkera. Pedro Pascal se vrací jako Din Djarin a po boku mu sedí ušatý sympaťák Grogu. Pár let po pádu Impéria si je Nová republika povolala, aby pomohli chránit to, za co povstalci bojovali. John Favreau jako scénárista i režisér a do obsazení si přizval i Martina Scorseseho. Čeká vás pořádný výlet do galaxie. Pro fanoušky hororu přichází Pasažér od norského režiséra Andreho Overdala. Mladý pár na karavanové výpravě po americkém venkově zastaví u čerstvé nehody a od té chvíle se jim lepí na paty něco, co se nedá racionálně vysvětlit. Legenda o Pasažérovi říká, že takoví nešťastníci nemají šanci. Ze světa dokumentů zamířil do kin slovenský film Hranice věrnosti od Diany Fabiánové. Velmi osobní sonda do manželské krize a otevřeného vztahu, která klade otázky nejen o lásce, ale i o mezigeneračních traumatech. A pro malé pešišvory nebo i ty, co zůstali věrní, se vrací klasika. Shrek slaví čtvrtstoletí a zelený obr se vrací na velké plátno v celé své bažinaté kráse. Přibývá k němu také nová dánská animovaná pohádka pro nejmenší Lumpík Špuntík. Trolíky z podzemí vylákala na povrch zvědavost silnější než všechna pravidla. Tak to jsou dnešní premiéry v kinech. Hovk.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Once upon a time, there was a man named Damien.
1: Yeah. Ruby, I've got a high priority project for you.
2: You cannot legally make me break up with one of your girlfriends again.
0: He was an arsehole.
3: Fortunately, this story is also about a woman named Alex.
4: We're meeting up later at the pub for happy hour.
5: Oh, wow. I think my happy hour days might be long behind me.
4: Oh, I wasn't inviting you.
6: Ooh. Action!
7: Na Netflixu se dnes objevuje romantická komedie Dámy mají přednost. Režisérka Thea Sherrock vypráví příběh Damiena Sachse, charismatického, ale nesnesitelně arrogantního workoholika a sukniškáře, který se chystá usednout na šéfovské křeslo velké reklamky. Jenže ráno se probudí v paralelním světě, kde má navrch druhé pohlaví. A tam, kde dřív rozdával rozkazy, teď najednou musí zkousnout, že mu v kanceláři velí neúprosná a brilantní Alex Foxová. Sacha Baron Cohen a Rosamund Pike tahají tenhle satirický souboj pohlaví s viditelnou chutí a po jejich boku jim sekundují taková jména jako Charles Dance, Emily Mortimer, Richard E. Grant nebo Fiona Shaw. Dámy mají přednost. Romantická komedie s převráceným světem a hvězdným obsazením je nyní na Netflixu.
1: Ruby, give me an ice pack.
2: Shall I pick up your dry cleaning as well?
8: She's a lady. Damien, what are you doing in my office?
4: What are you talking about? This is my office, Damien.
1: Don't laugh at me. What is this?
4: Jesus.
8: Good Lord, he needs to knock one out.
2: Mm-hmm.
4: This is not my house.
9: Now go to Beatrice the Third.
10: My spell, my choice.
4: Whose fucking cat is this?
1: She's a lady.
4: Women are in charge here.
8: What?
9: It's a smile.
1: Where the hell am I?

0: This life here is gonna work, isn't it?
1: We'll make it work.
2: Na Sky Showtime startuje nový western s názvem Ranch Dutnových a do titulních rolí se vracejí tváře, které fanoušci Yellowstoneu dobře znají. Beth a Rip, tedy Kelly Riley a Cole Hauser, jsou zpátky v sedle. Poté, co jejich montanský ranch srovnal se zemí lesní požár, rozhodnou se začít znova, tentokrát v texaské Rio Palomě. Jenže nový začátek přináší nové nepřátele. Stojí proti nim bezcitný konkurenční ranch, který se při ochraně svého impéria nezastaví před ničím a brzy zjistí, že v jižním Texasu je krevní pouto silnější a odpuštění vzácnější než voda v období sucha. Vedle Riley a Hausera se ve vedlejších rolích objeví Ed Harris a Annette Bening. Seriál Ranch Dutnových má 9 epizod a první dvě můžete sledovat exkluzivně na Sky Showtime už dnes. Další epizody budou přibývat každý týden.
3: It's the Dutton Ranch now.
4: My ranch is 190 years old, and I worked very hard to protect it. Rip and Beth have secrets, and people with secrets can be useful. Corruptible, even.
1: Well, we need to be careful with this family. No one understands what we've done to protect this ranch. No one knows what we'd do to hold on to it.
2: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: en la causa caratulada averiguación de asesinato y dice:
1: soy inocente.
2: Na Prime Video startuje druhá řada urugvajsko-argentinského kriminálního thrilleru Barra Brava. Tvůrce Jesus Barcera se vrací do světa, kde fotbal je jen kulisa a skutečnou hrou je moc, peníze a přežití. Barra Brava sleduje dva bratry, kteří jsou klíčovými figurami v operacích Barra Brava, skupiny fotbalových chuligánů oddaných klubu. Zatímco v první řadě si oba bratři prošli tvrdým pádem z milosti a museli od nuly vybojovat přežití bez ochrany gengu i bez peněz, teď přichází nové kolo. Polako se v druhé sérii vyšplhá na vrchol a vezme si vedení Bary do svých rukou. A právě to rozpoutá otevřený konflikt s vlastním bratrem. Sourozenci jako spoluhráči i soupeři zároveň. V hlavních rolích se vrací Gaston Pauls a Matthias Mayer. Druhá řada Barra Brava je nyní k dispozici na Prime Video.
3: Yo soy capo de la barra.
4: ¿Y el polaco?
3: Polaco no va a estar más.
5: Yo no te pedí a vos negociar con Barra Bravas.
4: ¿Quién se pidió que estuviera conmigo?
6: Manucho y yo terminamos.

Tak co nového nám On Demand scéna nabídla tento týden za novinky? Apple TV Plus, maximální potěšení zaručeno. Seriál o čerstvě rozvedené mámě, co se zaplétá do vydírání vraždy a mládežnického fotbalu. Tatiana Maslany v temné komedii s thrillerovým nábojem. HBO Max nasadilo miniaturní manželku. Technologická nehoda zmenší jednoho z manželů a rozpoutá pořádný boj o nadvládu ve vztahu. Matthew McFadden a Elizabeth Banks ve sci-fi komedii, kde dynamika páru nabývá doslova nových rozměrů. Netflix přišel se seriálem The Boroughs a partou seniorů ve zdánlivě dokonalém penzionátním městečku. Jenže z druhého světa číhá síla, která jim chce ukrást čas. Bill Pullman, Alfred Molina, Gina Davis a Alfred Woodard v tajemném sci-fi s hororovým podtextem a špetkou humoru. Pro fanoušky španělsky mluvené zábavy pak Netflix přidal argentinskou komedii Carissima o influence třicátnici, která spadne do pasti romantiky. Jako lehčí volbu servíruje Netflix film Dámy mají přednost. Sukničkář Sacha Baron Cohen se probouzí v paralelním světě, kde vládnou ženy, a jemu velí Rosamund Pike. A pro ty, kdo mají rádi animovanou dospěláckou komedii, přibývá seriál Období páření od tvůrců Big Mouth. Zvířecí romantická komedie o lásce, sexu a honu za protějškem v lese plném roztomilých, lež zhýralých tvorů. Prime Video přineslo druhou řadu latinskoamerického dramatu Bara Brava, která rozkrývá sourozenecký střet v zákulisí fotbalových chuligánů. A především pro fanoušky akce je na Prime Video film Tom Clancy's Jack Ryan Ghost War. John Krasinski se v reálném čase noří do smrtelného spiknutí po boku Sienny Miller jako agentky MI6 a Wendela Pierce. Sky Showtime nasadilo hned trio titulů. Eddington servíruje pandemický western z Nového Mexika, kde Joaquin Phoenix jako šerif a Pedro Pascal jako starosta skřížili politické meče, a k tomu ještě Emma Stone, Austin Butler a Luke Grimes. Sportovní horor Je to on. Quarterback dostane šanci od svého idolu, ale trenérovo charisma se mění v noční můru. A pro fanoušky Yellowstoneského světa startuje na Sky Showtime Ranč Datnových. Rip a Beth opouštějí Montanu a zkouší štěstí v texaské Rio Palomě, kde je konkurence bezcitná a odpuštění vzácné. Kelly Riley, Cole Hauser a nově Ed Harris a Annette Bening. Na streamingu je toho tento týden dost, tak máte o víkendu na co klikat. Hovk! 4 důvody pro DAB.

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Všechny novinky, co jsme tento týden podrobně probírali, najdete v článku i z trailery na našich stránkách. Takže se nežinýrujte a klikněte na zunradio.cz. Díky, že jste naladěni na Zun Radio, máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Tak co? Co? Dobrý?
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
0: Trpíte depresí?

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na záhadu, která obrací učebnice astronomie na ruby. Vědci dlouho předpokládali, že kamenné planety v galaxii vypadají uvnitř jako Země. Železné jádro, kamenný plášť, tenká atmosféra. Krásně přehledné jako dort. Jenže jak popisuje portál space.com, nová studie odeslaná do Astrophysical Journal tvrdí, že u takzvaných subneptunů, nejběžnějších planet ve vesmíru, je všechno jinak. Při teplotách nad 4000 kelvinů se vodík, křemičitany i železo mísí do jedné husté tekutiny. Žádné jádro, žádný plášť, jen jeden velký kosmický koktejl. Představte si planetu bez srdce, jen s rozvířenou kaší až skoro do středu. Vodík se z ní po 100 miliony let pomalu probublává do atmosféry, takže mladé subneptuny vypadají nafouklejší, než by měly. Země? Možná jsme my ty podíky.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na záhadu, která obrací učebnice astronomie na ruby. Vědci dlouho předpokládali, že kamenné planety v galaxii vypadají uvnitř jako Země. Železné jádro, kamenný plášť, tenká atmosféra. Krásně přehledné jako dort. Jenže jak popisuje portál space.com, nová studie odeslaná do Astrophysical Journal tvrdí, že u takzvaných subneptunů, nejběžnějších planet ve vesmíru, je všechno jinak. Při teplotách nad 4000 Kelvinů se vodík, křemičitany i železo mísí do jedné husté tekutiny. Žádné jádro, žádný plášť, jen jeden velký kosmický koktejl. Představte si planetu bez srdce, jen s rozvířenou kaší až skoro do středu. Vodík se z ní po 100 miliony let pomalu probublává do atmosféry, takže mladé subneptuny vypadají nafouklejší, než by měly. Země? Možná jsme my ty podivíni galaxie. Držte si gravitaci, přátelé, a nezapomeňte se občas podívat nahoru. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na záhadu, která obrací učebnice astronomie na ruby. Vědci dlouho předpokládali, že kamenné planety v galaxii vypadají uvnitř jako Země. Železné jádro, kamenný plášť, tenká atmosféra. Krásně přehledné jako dort. Jenže jak popisuje portál space.com, nová studie odeslaná do Astrophysical Journal tvrdí, že u takzvaných subneptunů, nejběžnějších planet ve vesmíru, je všechno jinak. Při teplotách nad 4000 kelvinů se vodík, křemičitany i železo mísí do jedné husté tekutiny. Žádné jádro, žádný plášť, jen jeden velký kosmický koktejl. Představte si planetu bez srdce, jen s rozvízenou kaší až skoro do středu. Vodík se z ní po 100 miliony let pomalu probublává do atmosféry, takže mladé subneptuny vypadají nafouklejší, než by měly. Země? Možná jsme my ty podivíní galaxie. Držte si gravitaci, přátelé, a nezapomeňte se občas podívat nahoru. Mějte se pozemsky.
3: Power

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na záhadu, která obrací učebnice astronomie na ruby. Vědci dlouho předpokládali, že kamenné planety v galaxii vypadají uvnitř jako Země. Železné jádro, kamenný plášť, tenká atmosféra. Krásně přehledné jako dort. Jenže jak popisuje portál space.com, nová studie odeslaná do Astrophysical Journal tvrdí, že u takzvaných subneptunů, nejběžnějších planet ve vesmíru, je všechno jinak. Při teplotách nad 4000 kelvinů se vodík, křemičitany i železo mísí do jedné husté tekutiny. Žádné jádro, žádný plášť, jen jeden velký kosmický koktejl. Představte si planetu bez srdce, jen s rozvízenou kaší až skoro do středu. Vodík se z ní po 100 miliony let pomalu probublává do atmosféry, takže mladé subneptuny vypadají nafouklejší, než by měly. Země? Možná jsme my ty podivíní galaxie. Držte si gravitaci, přátelé, a nezapomeňte se občas podívat nahoru. Mějte se pozemsky.
3: This right here is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na záhadu, která obrací učebnice astronomie na ruby. Vědci dlouho předpokládali, že kamenné planety v galaxii vypadají uvnitř jako Země. Železné jádro, kamenný plášť, tenká atmosféra. Krásně přehledné jako dort. Jenže jak popisuje portál space.com, nová studie odeslaná do Astrophysical Journal tvrdí, že u takzvaných subneptunů, nejběžnějších planet ve vesmíru, je všechno jinak. Při teplotách nad 4000 kelvinů se vodík, křemičitany i železo mísí do jedné husté tekutiny. Žádné jádro, žádný plášť, jen jeden velký kosmický koktejl. Představte si planetu bez srdce, jen s rozvízenou kaší až skoro do středu. Vodík se z ní po 100 miliony let pomalu probublává do atmosféry, takže mladé subneptuny vypadají nafouklejší, než by měly.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes míří v čínské stanici Tiangong 3 noví kosmonauti. Mise Shenzhou 23 odstartuje ve raketě Dlouhý pochod 2F z kosmodromu Jiuquan v poušti Gobi. Velitelem je Chu Changchu, pilotem Chang Chuyuan a specialistou na náklad Laika Jing. A právě on se stane vůbec prvním kosmonautem z Hongkongu. Předtím sloužil u hongkongské policie, takže z patroly rovnou na orbitu. Jak uvádí portál space.com, jeden ze členů posádky stráví ve vesmíru celý rok, pro Čínu úplně poprvé. A za půl roku přiletí Shenzhou 24 s pákistánským kosmonautem, který si pak odveze domů sedadlo po dlouhodobém obyvateli stanice. Nová loď má také vylepšená ochranná okna. Po

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na záhadu, která obrací učebnice astronomie na ruby. Vědci dlouho předpokládali, že kamenné planety v galaxii vypadají uvnitř jako Země. Železné jádro, kamenný plášť, tenká atmosféra. Krásně přehledné jako dort. Jenže jak popisuje portál space.com, nová studie odeslaná do Astrophysical Journal tvrdí, že u takzvaných subneptunů, nejběžnějších planet ve vesmíru, je všechno jinak. Při teplotách nad 4000 Kelvinů se vodík, křemičitany i železo mísí do jedné husté tekutiny. Žádné jádro, žádný plášť, jen jeden velký kosmický koktejl. Představte si planetu bez srdce, jen s rozvířenou kaší až skoro do středu. Vodík se z ní po 100 miliony let pomalu probublává do atmosféry.

Whisper of Angels. Arctic White. A toto je čistý chill. Toto je Deep Wave.

Radio True Story. Dneska čiste Organic Deep House Music.

Rolls Royce. De keizer Bozriba. Ah, tot is stalen Deep Wave.

jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.